I nyní po všech časy na věky věky. Amen. Jednorodné stejné slovo Bože, bezsmrtný, ty zvolíte spasení našeho rady. Oplodíte se věc Святої